Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvák Fancy na Signál Rádio 2 minuty před 6 hodinou. Za chvíli nabídneme první dnešních zprávy a po nich Stevie Wonder, Belinda Carlisle a nebo skupina Roxette. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda kamionová zdrží na dálnici D1 na 35. kilometru ve směru z Prahy na Brno a dvě auta se srazila na silnici 38 v Jihlavě. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit dnes ve 13 hodin. Nad Českou republikou bylo včera večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Měsíc začal zakrývat slunce po 7:45. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později, tedy zhruba ve 8:45 večer. Požár lesa likvidují hasiči od včerejšího odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči sem dovezli 14 cisteren a na hašení si vyžádali i vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes v podvečer se otevře opravená Kbelská ulice. Stane se tak o 2 dny dříve, než se původně plánovalo. Práce, při kterých byl vyměněn kompletně povrch, tu probíhaly ve dne i v noci a nakonec výjdou na zhruba 580 milionů korun. Připomeňme, že oprava odstartovala 2. července a provoz tu byl sveden do virtuálního tunelu s uzavřenými sjezdy a nájezdy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Jejich zápasy bude sledovat Petr Plintovič.
3: Blíže k postupu má po úvodním zápase 3. předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2:0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci v Otroci prohráli 0:1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně jasný. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Schladíme se pouze na severovýchodě území, kde rtuť v teploměru ukáže 24 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět to nejlepší z let 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 6 hodin, je tady nový den a právě začíná ranní vysílání Signál Rádia. Do čtvrtku s datem 13. srpna vás dnes bude provouzet Jirka Svoboda. Jsem tady připravený s hromadou aktualit, různých zajímavostí a hlavně hitů 80. let, aby se vám nejenom dobře vstávalo, ale třeba také řídilo cestou do práce. Tak pojďme ten nový den odstartovat optimisticky a hlavně do něj pojďme všichni vkročit pravou nohou. Všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno se Signál rádiem. Je tady 13. srpnový den, což je 225. den letošního roku. Do jeho konce tak odpočítáme už jenom 140 dní. K svátku dnes nezapomeňte popřát Alenám. Tohle jméno má u nás přes 105 tisíc nositelek. Oslavencem by byl zakladatel italské automobilky Fiat Giovanni Agnelli anebo filmový režisér Alfred Hitchcock. A mezi narozeninové oslavence patří třeba slovenská herečka Táňa Pauhoufová, fotbalista Tomáš Čvančara a kulaté 80. slaví herec a provozovatel pražského divadla Ungelt Milan Hein. Přejeme všechno nejlepší. Na dnešek taky připadá Světový den leváků a je také den proseka. Tak sklenkou rád všem oslavencům připiju na zdraví. A dál přeju hezký poslech. Signál rád.

Na Signál Rádiu to roztáčela Taylor Dane. Teď ráno se dobře oblékněte, protože je v Česku jasno a chladno. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 a 13 stupni. Liberec a Karlovy Vary měří pouze 9 stupňů, Pardubice a České Budějovice mají 10 stupňů, Praha a Olomouc jsou na 12 stupních a nejtepleji je v Brně, kde je aktuálně 14 stupňů. Po chladném ránu bude následovat horký letní den, obloha bude celý den převážně jasná s teplotami 25 až 30 stupňů a na horách naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Takže zatímco teď ráno to bude chtít možná svetřík, odpoledne už to bude na tričko. Hello.

0: rekonstrukci plně otevře 4 proudák Belská ulice. Mostecká knihovna bude ode dneška hostit putovní výstavu fotografií legendárního fotografa Ibry Ibramoviče, která zachycuje proměny severočeského hnědouhelného revíru a život lidí v krajině poznamenané těžbou. Do kine dnes vstupuje film Bojovník, ve kterém se objeví industriální scenérie Dolních Vítkovic, centrum města a další ikonická místa Ostravy. Dnes prověří sílu hokejového kádru bruslařů Mladá Boleslav pražská Sparta, se kterou se bruslaři střetnou na neutrální půdě v Poděbradech. A fotbalisty Hradce Králové dnes čeká odveta 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu. Trenér David Horeš je přes porážku 0-1 v úvodním domácím utkání přesvědčen, že tým má reálnou šanci ještě zabojovat proti Bešiktaši o postup.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Do nového dne nás na Signál Rádiu probouzela skupina Inexis. Máme tady čtvrtek, dneska tedy půjdou do kin nové filmy a tak vám před 7 hodinou dám pár tipů, na co byste mohli třeba vyrazit. Taky probereme počasí a pár zajímavostí ze zpravodajských webů. K tomu Celine Dion, Modern Talking anebo skupina ABBA. Tak krásný den, dnes už je 13. srpna.
1: Když slyšíš tohle...

0: Na Signál Rádu nám zpívala Celine Dion a než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, protože dnešní ráno je v Česku jasné a chladné. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 a 13 stupni. Liberec a Karlovy Vary měří pouze 9 stupňů, Pardubice a České Budějovice mají 10 stupňů, Praha a Olomouc jsou na 12 stupních a nejtepleji je v Brně, kde je aktuálně kolem 14 stupňů. Po chladném ránu ale bude následovat horký letní den, obloha totiž bude dnes celý den převážně jasná s teplotami 25 až 30 stupňů, na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Do chladného rána teď posílám skupinu Modern Talking.
1: 80-kové léto na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, už se tady chystá ABBA nebo kapela Queen, ale taky tu mám nachystaných pár témat, o kterých se dnes ráno píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou již dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova na Brněnsku a Velké Bíteše na Žďársku budovat přehrádky na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny. Britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81-letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezony tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villu 2-1. Od příchodu španělského trenéra Luise Enriqueho v červnu 2023 získali už 13. trofej. A fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Hrasín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatí. Produktivní záložník působil na Letné od roku 2021.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli už jste dlouho nebyli v kině, třeba vás nalákají filmy, které dneska mají u nás premiéru. Jedním z nich je mysteriózní sci-fi thriller Konec Oak Street o poklidném předměstí, kde život radikálně změní záhadná kosmická událost. Hrdiny čeká doslova boj o přežití ve světě, kde přestávají platit veškerá společenská pravidla. Zajít můžete i na dobrodružné drama Smrt Robina Hooda, což je temnější pojetí klasického příběhu o zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. A s dětmi můžete vyrazit na animák Tajemství křišťálové planety. Český rodinný film propojuje dobrodružství s tématy ekologie, odpovědnosti za vlastní činy i mírového soužití rozdílných světů. Nabídka nových filmů v kinech je pestrá, takže si každý vybere podle vlastního vkusu a nebo nálady. Přeju vám tedy hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 6 hodin 57 minut na Signál Rádio kapela Queen Radio Gaga. Se mnou už ve studiu Lucka Synková. Dobré ráno ti přeju.
1: Hezké ráno přeji všem.
0: Tak jestli pak ses včera byla podívat na zatmění slunce?
1: No takhle, můj partner měl tyhle ty chutě a tendence, ale já jsem mu to zakázala, protože jsem říkala, teď my nemáme žádný speciální brýle, nemáme nic, ani speciální sklo, tak jsem měla trošku strach.
0: Jo.
1: O ty naše oka.
0: Já jsem se byl podívat na pražském Vítkově, protože to je vlastně vyvýšený kopec, je tam o tam tuď krásný výhled, bylo tam stovky lidí, někteří byli opravdu vybavení skvělou technikou, sklíčky a tak dále.
1: No to závidím, no,
0: já jsem
1: to
0: samozřejmě
1: jsme podcenili.
0: Taky neměl speciální brýle, ale pozoroval jsem to zatmění právě přes staré CDčko a to tím způsobem, že jsem ho přiložil na svůj mobil a namířil jsem ho vlastně na to slunce a díval jsem se na to zatmění na displeje mobilu.
1: Že jsme to neporadil včera.
0: Taky jsem si to vyfotil, fotku ti klidně ukážu.
1: No teda.
0: A byl to hezký zážitek. Krásný teplo.
1: Zůstali paráda. Doma a koukali jsme online. No, online.
0: Online to šlo taky. Tak, ty si online našla zajímavé zprávy.
1: Já jsem pořád online a občas mi to padá jako teď. Tak mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem financí to trošku skřípe, víc si řekneme za okamžik. A kolik kusů balení chybějícího léku na rakovinu dorazí brzy do Česka, tak i o tom dáme řeč.
0: A 80. léto bude pokračovat George Michael, Elton John anebo skupina Erasure.
2: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 27 u obce Nečichov na Lounsku, bouralo se taky na silnici 128 u obce Číměř na Jindřichohradecku a zhruba 3-kilometrová kolona se vytvořila na příjezdu do Prahy po D4. Tady je zdržení kolem 10 minut. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 13. srpna je vaším společníkem Signál Rádio. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem financí se řeší, kolik peněz má Česko v příštích letech vyčlenit na zahraniční, rozvojovou, humanitární a také transformační spolupráci. Resort Petra Macinky navrhuje pro roky 2027 až 2029 každoročně zhruba 692 milionů korun ze státního rozpočtu. Ministerstvo financí s navýšením nesouhlasí a požaduje zachovat částku kolem 560 milionů. Jde tak o spor nejen o více než 100 milionů korun ročně, ale také o to, jaké priority má mít česká zahraniční politika v době, kdy vláda zároveň deklaruje snahu o konsolidaci veřejných financí. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Pondělní zemětřesení v Kolumbii si dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Zranění utrpělo téměř 3,5 tisíce lidí. V noci na dnešek to řekl kolumbijský prezident. Současně oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze.
0: Co se děje v regionu?
2: Do boje s elektrokoly a motorovými vozidly se pouští magistrát hlavního města. Městští radní na svém posledním jednání rozhodli o pořízení dynamometru, který umožní policistům přímo při silniční kontrole změřit skutečný výkon a rychlost některých strojů. Vedle toho Praha pořídí také mobilní hlukoměr pro kontroly nadměrně hlučných aut a motocyklů s upravenými výfuky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta definitivně přišla o další oporu. Přestupový trh sleduje Petr Plintovič.
3: Spartu po 5 letech opouští její kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský fotbalista přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. Přestupovou částku kluby nezveřejnili. Mluví se ale o částce až 150 milionů korun. Haraslín podepsal v Saudské Arábii smlouvu do roku 2029.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes nás bude doprovázet sluníčko. Bude převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také po 7 hodině ladíte Signál Rádio. Je 13. srpna, tak mají dneska svátek Aleny. Oslavencem by byl zakladatel italské automobilky Fiat Giovanni Anelli nebo filmový režisér Alfred Hitchcock. A mezi narozeninové oslavence patří třeba slovenská herečka Táňa Pauhofová, fotbalista Tomáš Čvančara a kulaté 80. slaví herec a provozovatel pražského divadla Ungelt Milan Hein. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli už malá připomínka dnešních výročí, která nás mimo jiné zavede do doby, kdy se začala stavět berlínská zeď. Jsem Jirka Svoboda. Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, je 13. srpna, den, kdy v roce 1604 schořely Karlovy Vary. Při velkém požáru lehlo popelem 99 ze 102 domů, ale za připomínku stojí i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: Tento den v roce 2002 na Česko v plné síle udeřily povodně. Zatopeno bylo například historické centrum Českého Krumlova. Voda zaplavila kamenný most v Písku ze 13. století. V poledne se ocitla pod vodou také pražská Kampa. Kvůli výpadku proudu přestal fungovat Orloj. Ručičky se zastavily na čase za 5 minut 11 a prezident republiky Václav Havel tenkrát zrušil dovolenou v Portugalsku a vrátil se domů. V roce 1997 americká televizní stanice Comedy Central odvysílala první díl animovaného seriálu South Park. V roce 1961 se začala stavět berlínská zeď. Vysoká byla 3 až 4 metry a jejím cílem bylo zastavit emigraci východních Němců na západ. Hranice se opět otevřely po roce 1989, kdy se začalo s jejím odstraňováním. V tento den v roce 1889 byl patentován mincovní telefonní automat. A v tento den byla v roce 1874 vynalezena sprcha.
1: Signál rádio.

Se Signál rádiem si užíváte 80kové léto a protože máme dávno po svátku svaté Anny, tak nikoho asi nepřekvapí, že dnešní ráno je poměrně chladné. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 a 13 stupni, ale například v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor mrzne. Tam meteorologové zaznamenali dnes ráno teploty kolem minus 2 stupňů. Po chladném ránu ale bude následovat horký letní den, obloha bude celý den převážně jasná, s teplotami 25 až 30 stupňů, na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Přeju všem krásný čtvrtek a posílám i rejže.

a věci s tím souvisící. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Dnešní ráno se blíží k 7:30, za chvíli už nám na Signa Rádiu zaspívá Madonna a taky vám prozradím, jaké události přinese 13. srpnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je Mezinárodní den leváků, v populaci je levorukých lidí 10-12%, vyznačují se kreativitou nebo prostorovou představivostí. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra na dnešek plánují zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování by se mělo zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval. Řidičům v Praze se dnes velmi uleví. O dva dny dříve, než byl původní plán, se dnes v podvečer po rekonstrukci plně otevře 4 proudák Belská ulice. Mostecká knihovna bude ode dneška hostit putovní výstavu fotografií legendárního fotografa Ibry Ibramoviče, která zachycuje proměny severočeského hnědouhelného revíru a život lidí v krajině poznamenané těžbou. Do kine dnes vstupuje film Bojovník, ve kterém se objeví industriální scenérie Dolních Vítkovic, centrum města a další ikonická místa Ostravy. Dnes prověří sílu hokejového kádru Bruslařů Mladá Boleslav pražská Sparta, se kterou se bruslaři střetnou na neutrální půdě v Poděbradech. A fotbalisty Hradce Králové dnes čeká odveta třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu. Trenér David Horeš je přes porážku 0-1 v úvodním domácím utkání přesvědčen, že tým má reálnou šanci ještě zabojovat proti Bešiktaši o postup.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám 3 minuty po půl osmé dospívala Madonna, za chvíli to bude Joe Cocker, skupina Texas, anebo Bonnie M.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na dálnici D3 u exitu 104, Praha, Karlovarská ulice, tady se srazila 3 osobní auta ve směru na centrum. Pozor taky na nehodu na D1 na 179. kilometru ve směru na Brno a ještě dálnice D5, tady vás drží nehoda na 1. kilometru na příjezdu do Prahy. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už jenom do tohoto pátku rozdáváme v ranním vysílání hned dva krásné dárky najednou. Máme pro vás skvělé prázdninové čtení, knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, ve které vás dobrodruh Mikuláš Focko zavede na Dálný východ a velmi odlehčenou a humornou formou se podělí o neobvyklé zážitky, dramata a různé nehody. No a k příjemnému čtení vám přidáme i náš krásný rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tyto dva dárky u nás získáte za jedno jediné správné slovo v kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji vždy ve všední dny krátce před 8:30. Tak vám držím palce a určitě koukněte na detaily na náš web signalradio.cz. Je to

0: Skupina Texas a Summerson ve čtvrtek ráno na Signál rádiu. Dnes máme 13. srpna a pranostika na dnešek říká, o svatém Kasiánu bývá zima k ránu, což tedy dnes platí na 100%. Dnešní ráno je totiž v Česku jasné a chladné, teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 a 13 stupni, ale v některých horských kotlinách dnes ráno dokonce mrzne, ale po chladném ránu bude následovat horký letní den, obloha bude celý den převážně jasná, s teplotami 25 až 30 stupňů. Jestli vyrazíte na hory, tak tam čekejte teploty kolem 21 stupňů Celsia. Teď ráno se tedy bude hodit svetr nebo mikina, odpoledne už si určitě vystačíme jenom s lehkým tričkem. Já vám přeju hezký den se Signál rádiem.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, už se tady chystají Boniema nebo Stranglers, ale ještě pro vás máme jeden prázdninový tip. Do Moravského Krumlova můžeme ještě stále na jednu velmi výjimečnou výstavu, na kterou nás teď pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Výstava s názvem Lichtenštejn a Česká republika je ještě do 17. srpna k vidění v centru Moravského Krumlova. Expozice pod širým nebem čítá 6 oboustranných panelů. Každý z nich je doplněný o unikátní QR kód, prostřednictvím kterého se návštěvníkům otevře svět Lichtenštejnů v úplně jiné dimenzi. Rodina, která je s českými zeměmi spojena téměř 800 let, zde zanechala stopu, kterou nelze vymazat. Její odkaz se dosud odráží v památkách, krajině, lesích, umu hospodařit a důmyslné síti osídlení, které spolu vytvářely životy regionů, poukázala Iva Hagofer, která má v nadaci knížete z Lichtenštejna na starosti komunikaci. Mnoho památek jimi postavených si zachovalo svůj dřívější šarm. Některé svádí boj o lepší budoucnost. Jejich správcům totiž často chybí peníze na nutné investice. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a můžete si být jistí, že s námi rána nejsou úplně všední. Přinášíme vám totiž pravidelné dobré zprávy a ta dnešní potěší automobilisty.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Věděli jste, že cestování autem s nějakou oblíbenou osobou z vašeho okolí vás může udělat šťastnějšími? Ano, i taková jízda autem s přáteli může výrazně zvýšit pocit štěstí, a to až o 200%. Výzkumy ukazují, že sdílené zážitky, jako jsou výlety a jízdy autem, pomáhají posilovat vazby mezi lidmi a zvyšují emoční pohodu. Mohou za to dlouhé rozhovory, ale také pozorování měnící se krajiny a nebo zastávky na nečekaných místech. To všechno stimuluje naše potěšení a pomáhá nám vytvářet pozitivní vzpomínky, které přetrvávají dlouhou dobu. Proto mnoho lidí tvrdí, že po společném výletě mají lepší náladu a silnější vztahy. Tak neváhejte a s někým vyrazte na cestu, protože i cesta může být cíl.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Skupina Stranglers na Signál Rádio 4 minuty před 8 hodinou zpívala o slunci. No, dnešní ráno je sice slunečné, ale dost chladné. Se mnou ve studiu Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezké ráno všem.
0: No a podle dostupných informací to vypadá, že největší zima byla na meteostanici Jelení v Krušných horách, kde teplota dneska ráno klesla na -3,5 stupně.
1: Včera tam bylo -2,8, myslím.
0: No jo, no. Dneska ještě větší zima, ale nebojte, ty teploty budou zase velmi rychle stoupat nahoru, protože sluníčko bude svítit celý den.
1: Já jsem vyběhla jen tak bez dlouhého rukávu, jsem si říkala, že to chce přes ty šaty přehodit
0: no,
1: nějakou
0: košili
1: sako. No. A jak jsem byla tak v takovém aufru, aby mi nefrnkl autobus, tak jsem prostě vyběhla. Říkám,
0: vyběhla
1: no,
0: jenom
1: tak to,
0: v negliže, přátelé.
1: Ano, v podstatě. Já říkám, ježiš, to je klendra, to se trošku přehnala. No. Tak ještě, že nebydlím v Jelení v Krušných horách.
0: Je to tak. Co máš ve zprávách?
1: Tak stát dneska otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, jak a kdy, uslyšíte za chvilku. A jedna z nízkonákladovek bude ve Francii o víkendu stávkovat.
0: A pak si budeme hrát to nejlepší z 80. UB40, Amy Stewarta nebo Rigera.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Na silnici 24 se na 21. kilometru na trase Jindřichův Hradec Třeboň stala hromadná nehoda 4 aut. Na místě policie čekejte tady zdržení a kolem 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 u exitu 7. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové ráno přeje Lucie Sinková. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Ta loni při sněmovních volbách totiž skolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit dnes v jednu odpoledne. Podle úřadů by bylo ideální, kdybych bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladů při říjnových volbách. Lidé v Česku včera večer sledovali velmi výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholilo krátce po 20. hodině. Ojedinělý vesmírný jev byl vidět i v dalších částech Evropy, v pásu od severozápadního pobřeží po jihovýchod Španělska a Baleárské ostrovy. Měsíc zakryl slunce úplně. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly zatím žádné výsledky.
0: Co se děje v regionu?
1: Hasiči zasahují od včerejšího večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budovy nikdo nebyl. Zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou a dohašování bude pokračovat nejméně celé odpoledne, uvádí dnes hasiči na síti X. Dodejme, že škoda a příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování.
0: Sport.
1: V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Jejich zápasy bude sledovat Petr Plintovič.
2: Blíže k postupu má po úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci v Otroci prohráli 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes nás bude doprovázet sluníčko. Bude převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Také s 8 hodinou ladíte ranní vysílání Signál Rádia, kde vám už za chvíli prozradím, jaká velká hollywoodská hvězda míří do Prahy a kde se s ní budete moci setkat. A před 8:30 se vám opět bude hodit telefonní číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž hrát naší kvízovou hru Ano nebo ne a ve hře jsou hned dva krásné dárky. Najednou vtipná kniha a k tomu přidáme i náš rádový hrníček. Tak si to nenechte ujít. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jedna velká filmová hvězda zamíří do Česka. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, který si mimo jiné zahrál ve filmu Rocky 4, bude hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností bude 50. výročí 4. pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z pořadatelské agentury má herec mnoha akčních rolí dost složitý osud.
1: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160, vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8 letech boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
0: Noc s legendou Hollywoodu proběhne 12. prosince v pražském Slovanském domě a vstupenky už jsou k zakoupení.
2: Signál rádio vám přeje

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Po svěžím ránu nás čeká pravý letní den, ale dnes se teplotního rekordu určitě nedočkáme. Ten z roku 2003 má hodnotu téměř 37 stupňů Celsia. Obloha sice bude celý den vymetená, paprsky budou svítit do všech koutů, ale vzduch dnes vyhřejí maximálně na 25 až 30 stupňů. Na horách bude příjemných 21 stupňů Celsia. Na tropické teploty přesahující třicítky si musíme počkat na zítřek a hlavně na víkend. Teď nás letně na vlnách Signál rádia naladí italská Riviera.
1: Které hrály z transistoráku. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu blíží k půl deváté, za chvíli nám zaspívá Michal David a hned po něm budeme soutěžit. Dnes opět za jediné správné slovo získáte knihu a náš rádiový hrnek, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910, ale ještě tady mám pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou již dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova na Brněnsku a Velké Bíteše na Žďársku budovat přehrádky na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny. Britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezony tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburgu Aston Villu 2-1. Od příchodu španělského trenéra Luise Enriqueho v červnu 2023 získali už 13. trofej. A fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Harasín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. Produktivní záložník působil na Letné od roku 2021.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 6 minut před půl devátou nám na Signál Rádiu dospíval Michal David a teď už je na vás, abyste vytočili číslo do našeho studia 910 260 910, budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Jednoduchá otázka a vaše odpověď ano nebo ne a může z toho být krásná výhra. Dneska rovnou dva dárky, veselá kniha o cestě na Dálný východ Mikulášovi nevydařené cestálie a k tomu i náš rádiový hrneček. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Michal.
0: Michale, sledoval jste Večerní zatmění nebo Perseidy?
2: Sledoval.
0: Sledoval, jaké to pro vás bylo?
2: Bylo to pěkná podívaná.
0: Tak to ještě nebyly moje soutěžní otázky, tu položím zápětí a vy budete odpovídat pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. Tak, jste na to připraven?
2: Ano.
0: Já se ptám, našli bychom na české 100 koruně vyobrazení císaře Karla IV. Ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak, skutečně tam portrét Karla IV. Na pozadí pak je gotický motiv, který připomíná jeho dobu. No tak jo, dva krásné dárky, knížka a rádiový hrneček. Poputuje kam?
2: Do Velelipu Nymburka.
0: K Nymburku, super. Tak jo, jak si jinak užíváte letošní léto horké?
2: Pracovně.
0: Pracovně. Tak u toho si občas musíte taky chviličku zastavit a dát si kafe. Budete na to mít od nás krásný hrneček. Prosím, ještě nezavěšujte a naslyšenou.
2: Díky, nadkoj.
0: Tak další balíček výhry je rozdaný, no a poslední knihu s hrnečkem tady pro vás budeme mít zítra. Budete moci opět touto dobou tyhle dva dárky získat. Soutěž si nenechte ujít, určitě se na detaily taky koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Klasik na rádiu zpěvačka Dusty Springfield přesně v 8:30, za chvíli Kim Wilde, Bonnie Tyler a nebo kapela U2.
1: Signál rádio doprava.
0: K nehodě došlo na silnici číslo 3 ve Boticích na Benešovsku, tady se dá projet s opatrností. Jeden pruh je kvůli nehodě uzavřený na

0: Máte naladěné Signál Rádio. Koupit si první auto, to je velké rozhodnutí. Já jsem to velmi v mládí zvažoval, než jsem utratil svoje úspory. Podle nového průzkumu je první auto pro většinu Čechů stále hlavně otázkou rozumu. Nejčastější volbou je proto domácí Škodovka, u které prý oceňujeme spolehlivost, dostupný servis, levnější náhradní díly i to, že se s autem dobře jezdí. U prvního auta ve svém životě většinou nehledíme na prestiž, ale hlavně na bezpečnost, nízké provozní náklady a praktičnost. Z průzkumu vyšlo i zajímavé číslo. Většina lidí za své první auto utratí maximálně 400 tisíc korun. No, to já jsem třeba své první auto koupil za 5 tisíc.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Po dnešním chladném ránu bude následovat horký letní den. Obloha bude celý den převážně jasná s teplotami 25 až 30 stupňů. Na horách naměříme kolem 21. Slunečno a teplé počasí bude pokračovat také zítra, kdy naměříme 27 až 32 stupňů. No a nadcházející víkend bude opět tropický. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. V sobotu naměříme až 36 stupňů, v neděli pak při polojasné obloze a občasných přeháňkách také až 36 stupňů. A propad teplot nás čeká na začátku příštího týdne, kdy naměříme jenom kolem 25 stupňů Celsia a místy se vyskytne déšť nebo bouřky. Blíží se tedy další vlna veder, po které ale teploty rychle půjdou na normální hodnoty. Tak klidný čtvrtek se Signál rádiem.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Skupina YouTube v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli to tady roztočí Otavan a nebo Gypsy Kings, ale teď už míříme do Prahy, kde začal další ročník festivalu Letní Letná a detaily přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Včera v Praze odstartoval festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění Letní Letná. Mezinárodní festival během necelých 3 týdnů nabídne to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a také muziky. Jedná se tak o jedinou přehlídku svého druhu a rozsahu v České republice a v okolních zemích. Návštěvníky čeká kromě večerních představení také bohatý divadelní program pro děti a stejně tak i doprovodný program, který je pro ně připraven z velké části zdarma a probíhá po celý den. Festivalový program nabízí od workshopů přes výtvarné nebo cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Pro děti jsou připraveny také příměstské tábory a pro rodiče pak hlídání během divadelních představení. Ve festivalovém areálu, který se od svého založení nachází v Letenských sadech v místě s výhledem na celou Prahu, je několik odpočinkových zón, stánků s občerstvením a také barů. Návštěvníci v něm tak mohou pohodlně strávit celý den. Prostor je samozřejmě přizpůsoben i pro handicapované. Na divadelní představení sem můžete zajít až do konce srpna. Tak hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli už jste dlouho nebyli v kině, třeba vás nalákají filmy, které dneska mají u nás premiéru. Jedním z nich je mysteriózní sci-fi thriller Konec Oak Street o poklidném předměstí, kde život radikálně změní záhadná kosmická událost. Hrdiny čeká doslova boj o přežití ve světě, kde přestávají platit veškerá společenská pravidla. Zajít můžete i na dobrodružné drama Smrt Robina Hooda, což je temnější pojetí klasického příběhu o zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. A s dětmi můžete vyrazit na animák Tajemství křišťálové planety. Český rodinný film propojuje dobrodružství s tématy ekologie, odpovědnosti za vlastní činy i mírového soužití rozdílných světů. Nabídka nových filmů v kinech je pestrá, takže si každý vybere podle vlastního vkusu a nebo nálady. Přeju vám tedy hezké filmové zážitky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: V závěru dnešního rána nám na Signál Rádiu zaspívali Duran Duran a protože se blíží 9. hodina, dorazila do studia opět Lucka. Vítám tě tady.
1: Jsem tady, hezký den.
0: Čas od času se stane, že v každé domácnosti je potřeba vyžehlit prádlo. To si se mnou budeš souhlasit.
1: No, nerada taky, obzvláště těchto vedrech se mi nechce, ale musím, ano.
0: Tak běžný člověk prostě vezme žehlící brkno, postaví se ho někam v ložnici nebo do obýváku a začne žehlit. Jenomže lidi už nevědí, co by, a tak vymýšlejí prostě absolutní blbosti a novým trendem je takzvané extrémní žehlení. Takže žehlící prkno, prádlo a žehličku si rozloží třeba při seskoku padákem, při potápění, při zavěšení na lanech ve vzduchu, na vrcholu skály, uprostřed válečné zóny dokonce, anebo při jízdě na koni.
1: No vidíš to, tady všude bylo vidět žehlící prkno.
0: No a pozor, dva britští horolezci dokonce vytáhli žehlící prkno, táhli ho 17 dní až do základního kempu na Everestu a tam ve výšce skoro 5 500 metrů vyžehlili britskou vlajku.
1: Já jsem zrovna chtěla říct, jestli žehlili sobě oblečení, tak tam je to v podstatě jedno, tam ho můžeš mít zmuchlaný. Ale ještě mě napadá, že teď jsou populární takové ty spreje, já jsem si taky jeden koupila. Postříkáš to, ono se to vyžehlí samo.
0: A když funguje to?
1: No funguje to na jaký asi, jak který materiál jsem chtěla říct, jo? Protože někdy mi to funguje krásně a někdy teda vůbec.
0: Prostě někdy sprej má den a někdy ho nemá prostě. Tak
1: a
0: je
1: nebo,
0: to.
1: A nebo, no, no,
0: a ty máš zprávy.
1: Tak odklad nástupu do první třídy bude mnohem přísnější. Kdo má šanci nebo nárok ho dostat, uslyšíte za chvilku a od včerejška platí přísnější pravidla pro plastové obaly.
0: A dál už Alphaville, Cyndi Lauper a dáme si taky hříšní tanec. Budeme si hrát to nejlepší z 80.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Brněnská ulice, tady vás drží nehoda na úrovni Opatova ve směru na centrum a 3 osobní auta máme v sobě na D1 na 183. kilometru ve směru na Brno. Dálnice je aktuálně v tomto místě zcela uzavřená a tvoří se dlouhá kolona. Zdržení je podle předpokladu zhruba 2,5 hodiny. Chce to pevné nervy, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 9 hodin dopoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Nově bude odklad nástupu do první třídy mnohem přísnější a dostanou ho v podstatě jen děti se závažným zdravotním důvodem. Do škol tak nastoupí více dětí, které jsou mladší nebo méně připravené. Učitelé proto říkají, že budou muset v první třídě zpomalit tempo a více přizpůsobit jednotlivým dětem. Odborníci změnu vítají, protože Česko má odkladů mimořádně hodně, ale školy se obávají, jestli budou mít dost lidí a podpory, aby všechny děti zvládly začátek školy. Od včerejšího dne platí v Česku přísnější pravidla pro plastové obaly. Některé materiály, které se používají třeba u krabic na pizzu nebo fastfoodových obalů, už nesmí být používány. Od příštího roku budou restaurace muset umožnit zákazníkům přinést si vlastní nádobu na jídlo. A od roku 2030 se mají omezit další jednorázové obaly, třeba sáčky na ovoce, zeleninu nebo pečivo. Restauratéři si stěžují hlavně na nejasná pravidla a obávají se, že změny nakonec zdraží jídlo. Rekordní sucho v Německu sráží hladiny tamních velkých řek na historická minima. Týká se to Rýna, Dunaje i Labe. Problémy kvůli tomu má i lodní doprava a také průmysl. Ohrožený je už tak slabý růst jedné z hlavních evropských ekonomik. Spolkové země proto například pozastavují zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích, či posilují železniční dopravu.
0: Co se děje v regionu?
1: Hasiči už druhým dnem pokračují v likvidaci požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň a oheň dostali pod kontrolu včera odpoledne po více než 20 hodinách. Zásah pokračoval i v noci. Dodejme, že dnes ráno se na místě vystřídali jednotky.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta definitivně přišla o další oporu. Přestupový trh sleduje Petr Plintovič.
2: Spartu po 5 letech opouští její kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský fotbalista přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatí. Přestupovou částku kluby nezveřejnili. Mluví se ale o částce až 150 milionů korun. Haraslín podepsal v Saudské Arábii smlouvu do roku 2029.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes nás bude doprovázet sluníčko. Bude převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 9 hodin, pokračuje čtvrteční vysílání Signál Rádia a začátek dnešního dopoledne nám za několik málo minut zpříjemní David Černý a jeho pořad Miluju Prahu. Dnes nám bude vyprávět o Nuselském mostě a mimo jiné se dozvíme, s čím vším se museli vypořádat jeho stavitelé. Tak dál držte signál, s vámi je ve studiu Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké čtvrteční dopoledne. Na vlny Signa Rádia už přichází David Černý, aby nás ve svém pořadu seznámil s dalšími pražskými zajímavostmi.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Nuselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy. Například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní uzavřené patro bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat masivní výstavba panelových sídlišť pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s 5 poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy české výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešil dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu mostu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě, délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá, vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový rož chytal vysílání stanice Praha s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy stanice Praha po půlnoci ukončila své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do 3 proudů. Tyto desítky tun těžké stroje pak na mostě popojížděly, brzdily a vytvářely vibrace, aby se ověřilo, zda konstrukce z přepjatého betonu zátěž vydrží. A výsledek? Most zkoušku zvládl na jedničku. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup? Dveře se zavírají.

0: Jste naladění na vlnách Signa Rádia. Jestli máte ve svém okolí nějakého leváka, tak mu dnes popřejte k svátku, protože je Mezinárodní den leváků a není jich mezi námi vůbec málo, tvoří zhruba 10% celosvětové populace, tedy skoro 900 milionů lidí. A jsem si jistý, že i leváci milují hity 80, proto si ty další nenechte z našeho éteru ujít. Stále ještě pokračuje 80kové léto.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu příjemně plyne se skupinou Erasure, za chvíli už John Travolta nebo zpěvačka Sandra, ale ještě kolega Luboš Dvořák přináší pár zajímavých postřehů z jeho cest u našich východních sousedů.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka, třeba jako na Malinné Brdo nad Ružomberokom. Kabinková lanovka už vozila první lyžaře a turisty před více než 60 lety. My jsme tam vyrazili pod základní tábor, tedy na parkoviště autem. První velké překvapení bylo, že se za parkování v létě nic neplatí. V prvním výškovém táboře opustíte horní stanici a jste vystaveni volnému pohybu. V zimě to samozřejmě k další sedačkovce vezmete šusem. V létě těch pár stovek metrů musíte dát pěšky, ale cestou jsou 2 bary a útulny, takže pohoda. Jízdou hore kopcom se už otevírá vpravo výhled na vysoké i nízké Tatry, pak na severní Choťské vrchy, za kterými je Jánošíkova Terchová, a vlevo Velká Fatra, na které vlastně stojíte. Bezbračné výhledy přeje Luboš Dvořák.
2: Why it's greased lightning?

0: Na Signál rádu nám 3 minuty před 10. hodinou dospíval Miroš Birka, dál už to budou Talk Talk, Bad Boys Blue a nebo Roy Orbison. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D5 se boural na 4. kilometru ve směru na Prahu a v Praze pozor v ulici U Slavie, tady vás drží nehoda 2 aut a motorky, blokované jsou rovnou 2 jízdní pruhy. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné čtvrteční dopoledne s datem 13. srpna přeje Lucie Sinková. V Česku rychle přibývá lidí, kteří se dožívají 100 a více let. Zatímco v roce 2018 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 438, letos v prvním pololetí už jich bylo 1186. Nejstarší českou důchodkyní je aktuálně žena z Jihočeského kraje, která je 108 let. Za rostoucím počtem stoletých lidí stojí především delší délka života, lepší zdravotní péče, nové léčebné postupy a dostupnější léky. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahujícími supertropických 35 stupňů Celsia. V pondělí už by měla Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. V pondělí by mělo být hodně oblačnosti a také má zapršet. Nejvyšší den teploty by měly být většinou mezi 20 a 26 stupni. Ruský vládce Vladimir Putin poprvé navštívil i Turup, největší z Kurilských ostrovů, o které Moskva od druhé světové války vede spor s Tokiem. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Japonský ministr zahraničí se proti cestě ohradil.
1: Co se děje v regionu?
2: Hasiči zasahují od včerejšího večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Uvnitř budovy nikdo nebyl. Zásah se obešel bez zranění. Požár je pod kontrolou a dohašování probíhá teď během dopoledne. Dodejme, že podle prvotního odhadu přesáhne škoda 10 milionů korun.
1: Sport.
2: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami v League Cupu proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplauzu diváků. Střelecky se nicméně neprosadil a Inter po porážce 2-3 v pohárové soutěži týmu z USA, Kanady a Mexika vypadl už ve skupinové fázi.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I dnes nás bude doprovázet sluníčko. Bude převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré dopoledne, s 10. hodinou posloucháte Signál Rádio. Dnes už máme 13. srpna a to byl v roce 1981 den, kdy vystoupila skupina Soft Cell se svým hitem Tainted Love v britském hudebním televizním pořadu. Zpěvák Mark Almond měl tenkrát na sobě make-up a šperky, no a tím nastavil nové modní standardy v elektronické hudbě. Co dalšího se s dnešním datem zapsalo do hudební historie, vám prozradíme už za chvíli. Tak zůstaňte naladěni. Jsme vaše Signál Rádio a hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrtek dopoledne vám dělá společnost Signál Radio. Datum 13. srpna má několik zajímavých zářezů v hudební historii a pár z nich nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Úvod patří skupině Casey and the Sunshine Band. 13. srpna 1983 jejich píseň Give It Up, kterou do svých chorálů hojně využívají fanouškovské sbory po celém světě, dobila britskou singlovou chart. Nakonec šlo o jediné zlato, které americká diskotéková parta v hitparádě Spojeného království uzmula.

Druhé zastaveníčko si dáváme s Madonou. Tento den před 17 lety totiž opět navštívila naší metropoli. Stalo se tak v rámci Sticky and Sweet Tour a do přírodního amfiteátru na Pražském Chodově přilákala 42 000 diváků. Od té doby přitom v Česku vystupovala už jen v roce 2015.

13. srpnový den roku 2011 pak měli důvod ke smutku příznivci Hany Hegerové. Legendární zpěvačka tehdy oznámila konec aktivní kariéry. Vedla jí k tomu touha se zbavit neustálého stresu, který sebou život koncertní umělkyně přináší. Svět opustila o necelých 10 let později, 23. března 2021.

0: vždycky celá, celičká levandule.
1: Ať máte pohodový čtvrtek, vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Zítra ráno budeme naposledy soutěžit o dva dárky na jednou. V kvízové hře Ano nebo ne můžete získat skvělé prázdninové čtení a k tomu náš rádový hrneček, třeba na ranní kafe. Kniha se jmenuje Mikulášovi nevydařené cestálie a zábavnou formou vás zavede na zajímavá místa Dálného východu a autor vás s ní provede také celou řadou katastrof a nepředvídatelných situací, se kterými se musel vypořádat. Odlehčené letní čtení a náš rádový hrneček získáte za jedno jediné správné slovo. Tak si poslední soutěž tohoto týdne zítra ráno před 8:30 nenechte ujít. Více je na našem webu signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Takhle hezky plyne 80kové léto na Signál rádiu. Tony Esposito, Kalimba de Luna. A protože se blíží 11. hodina, přišel do studia Lukáš Ferelich. Ahoj Luky, vítám
1: hezké
0: tě tady.
1: Hezké dopoledne, jsem tady.
0: Stihnul si včera sledovat zatmění slunce?
1: Bohužel ne. A navíc jsem neměl brýle. Všechny byly vyprodané.
0: Ano, to byly. Co Perseidy, to jsi zvládnul?
1: Snažil jsem se o to. Bohužel, očividně tady v Praze, ať jsem byl kdekoliv, tak z těch půlučních lamp moc světla, takže jsem neviděl nic.
0: Každopádně, sociální sítě, internety jsou plné fotek, videí, takže kdo neviděl včera naživo, může určitě dohledat někde na internetu. Lukáš s vámi bude v těch dalších minutách a hodinách. Pro dnešek se loučí Jirka a my se spolu uslyšíme až za 11 dní, tak se mějte do té doby dobře a zase ahoj.

0: Víni, je 11 hodin, krásné čtvrteční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. Lionel Richie, Share nebo Laidback. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor dejte na výjezdu z Prahy, dálnice D5, 34. kilometr, tady je dopravní nehoda, která vás může nárazově přibrzdit. Další komplikaci potom čekejte na Praze 8, Nová Povltavská, tady za sjezdem z mostu Barikádníků ve směru z centra je nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se nárazově kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Doprovodí ho ministr zemědělství Martin Šebestián a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. O víkendu se v Česku oteplí až na 630 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. V pondělí se zhruba o 10 stupňů ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V Rumunsku dneska ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července.
0: Co se děje v regionu?
2: Řidiče na Pražském okruhu čekají v následujících měsících opravy dvou úseků vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá mezi Kunraticemi, Hodkovicemi a Jesenicí obnovit povrch za téměř 144 milionů korun, přičemž provoz zůstane zachován ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Práce mají skončit v říjnu a jejich cílem je prodloužit životnost vozovky, snížit hluk a také zvýšit bezpečnost jízdy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách litevské soupeřky 21-15 a 21-16 a po druhé výhře postoupily přímo do osmifinále. O vítězství ve skupině dnes budou na polském písku usilovat i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak všechny tři české mužské páry čeká duel o udržení v soutěži.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně jasno. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia na severovýchodě území okolo 24 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď se budeme opět věnovat muzice z 80. let.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 4 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Vyšší turistickou návštěvnost letos zaznamenala Plzeň. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: zpěvačka Cher, teď s námi na Signál Rádiu. V západočeské metropoli Plzni si během letošního léta pochvalují návštěvnost. Turisté už sem nepřijíždí jenom na víkendy jako v minulých letech, ale navštěvují město i během všedních dní. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru nebo výstava o Hurvínkovi. A protože letošní léto nabídlo opravdu hodně tropických dní, vyhledávají návštěvníci spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí. Více poví vedoucí turistických tras Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepy měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů.
0: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva až po strop a musel vydržet do další zimy.

0: Takhle zní 80kové léto a Cars na Signál Rádiu. Ještě zítra si naposledy v našem ranním vysílání můžete vyhrát náš speciální krásný keramický hrníček a k tomu taky knížku na dlouhé večery při dovolené a prázdninách. Ta se jmenuje Mikulášovi nevydařené cestálie. Sám autor ji sepsal podle toho, jaké trampoty zažil na vlastních cestách. No a mimo jiné, kdybyste chtěli vědět nebo vidět, jak vlastně může vypadat takový kompletní merch Signál Rádia, podívejte se na náš Facebook, protože úplně dokonalou fotku nám posluchač Jirka. Moc děkujeme.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Alphaville, ABBA nebo OMD. Tak hezké dopoledne.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Přiblížilo se poledne, takhle zní společnost Signál Rádia a za moment v tomhle rytmu budeme pokračovat. Připravená je Shinies, taky Prince nebo Pointer Sisters. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte v Praze na křižovatce Ohrada, tak tedy ulice Jana Želivského, Hartigova a pod Krejcárkem. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, blokují dopravu, zdržíte se asi kolem 10 minut. Ideálně pokud můžete, jeďte raději jinudy a hlavně opatrně.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezký srpnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku, jak ukázala výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a také vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let, kteří hledají práci prostřednictvím databáze úřadu práce, se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Český Červený kříž během dneška vypíše veřejnou sbírku na pomoc z Kolumbii, kterou v pondělí zasáhlo zemětřesení. Aktuálně ladí poslední detaily s kolumbijskými kolegy. Řecko se potýká s nedostatkem krve. Někteří pacienti tak musí čekat na transfúze. Nedostatek je patrný napříč celou zemí. Svaz proto vyzval lidi k darování krve i k efektivnější správě celého systémového dárcovství.
1: Co se děje v regionu?
3: Další z obchodních řetězců přišel do hlavního města. Dánský Normal otevřel včera svou první pražskou prodejnu v Atriu Flora a zítra otevře další v galerii Butovice a další pak chystá na září. Obchod se specializuje na kosmetiku, sladkosti a zahraniční produkty, které propagují známí světoví influenceři na sociálních sítích TikTok a také Instagram. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord a postoupila třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi v rozplavbách na 50-metrové trati.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Během odpoledne bude převážně jasno. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území okolo 24 stupňů. Na Signál Rádio opět to nejlepší z let 80.
1: Signál Rádio.
4: Dvě minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Včera slavili výročí dvě významné postavy z Večerníčku. Pár zajímavostí přidám za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a tohle je Paul Young. Dobrou chuť k obědu.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a legendární Prince. Včera to bylo na den přesně 50 let, co jsou s námi večerníčkové postavy Pat a Matt. Dva kutilové a koumáci, co dílo spíš pokazí, a to nás vlastně na tom nejvíc baví. Navíc tyhle ty dvě postavičky oslovují i přicházející generace dětí. Zajímavostí je, že první díl se jmenoval Kuťáci, od druhého nějakou dobu nesl název A je to, a teprve v roce 89 dostali jména Pat a Matt. Ikonickou znělku složil Petr Zkoumal. Původně jsou obě postavy němé, ale v Nizozemsku je nadabovali. Za mě spáchali taky největší hřích, co bylo možný, protože viděl jsem jeden z nadamovaných dílů a řeknu vám, není to ono. Prostě originál je originál a podobně je to i s osmdesátkami, co vám hrajeme.

0: Velká klasika z 80. David Bowie. Výstava Pod širým nebem stále probíhá na Moravě. O co jde a co je tady k vidění, prozradím za chvíli. Roxette, CC Catch nebo třeba John Lennon vám zkrátí čekání.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Krásné odpoledne přeje Signál Rádio. Do Moravského Krumlova můžete ještě stále vyrazit na Bezva výstavu. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Výstava s názvem Lichtenštejní a Česká republika je ještě do 17. srpna k vidění v centru Moravského Krumlova. Expozice pod širým nebem čítá 6 oboustranných panelů. Každý z nich je doplněný o unikátní QR kód, prostřednictvím kterého se návštěvníkům otevře svět Lichtenštejnů v úplně jiné dimenzi. Rodina, která je s českými zeměmi spojena téměř 800 let, zde zanechala stopu, kterou nelze vymazat. Její odkaz se dosud odráží v památkách, krajině, lesích, umu hospodařit a důmyslné síti osídlení, které spolu vytvářely životy regionů, poukázala Iva Hagofer, která má v nadaci knížete z Lichtenštejna na starosti komunikaci. Mnoho památek jimi postavených si zachovalo svůj dřívější šarm. Některé svádí boj o lepší budoucnost, jejich správcům totiž často chybí peníze na nutné investice. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Baby's Gang, chvilku před 13. hodinou, za chvíli Rose Lawrence, Phil Collins nebo Ace of Base. Teď zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Mladé Boleslavi, křižovatka ulic 17. listopadu a Havlíčkova. Tady se na chvilku přibrzdíte. Další komplikace vás potom čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Druhý kilometr, tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Místo zatím ve snížené rychlosti zůstává průjezdné. Tak tu dejte nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Signál rádio CZ. Najdete tam moderátory, náš program, ale také spoustu tipů na víkend, záznamy rozhovorů a spoustu dalších zajímavostí. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový den přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel navštíví příští čtvrtek dvě firmy na Vysočině. Setká se i se zástupci asociace majitelů hradů a zámků. Dodejme, že hlava státu byla na návštěvě Vysočiny letos v polovině června. Tentokrát zavítá do Nového Města na Moravě a na zámek Maleč. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit právě teď. Ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé Baťovy budovy číslo 34. Dnes padla i poslední část stěny s ikonickým ohořelým portrétem Tomáše Bati, který přečkal červencový požár. Demoliční práce začaly minulý týden a pokračují od horních pater dolů. Z budovy by mělo vzniknout asi 140 tisíc tun suti. Příčina požáru, který objekt vážně poškodil, zatím stále není známá.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes v podvečer se otevře opravená Kbelská ulice. Stane se tak o dva dny dříve, než se původně plánovalo. Práce, při kterých byl vyměněn kompletně povrch, tu probíhaly ve dne i v noci a nakonec výjdou na zhruba 580 milionů korun. Připomeňme, že oprava odstartovala 2. července a provoz tu byl sveden do virtuálního tunelu s uzavřenými sjezdy a nájezdy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hvězdná americká plavkyně Katie Ledecká si ve své veleúspěšné kariéře připsala první triumf v mezinárodním závodu na domácí půdě. Devítinásobná olympijská vítězka vyhrála na šampionátu v Kalifornii na jedné ze svých hlavních tratí 1500 metrů volný způsob.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně jasno. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území okolo 24 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď se budeme opět věnovat muzice z 80. let.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio, kde se za moment vrátíme do dnešního rána. Řešil se nákup auta. Lukáš Frelich s vámi a tady je Elton John. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins, teď s námi na Signál rádiu. Koupit si první auto, to je velké rozhodnutí. Asi každý mladý člověk velmi dlouho zvažuje, než utratí své úspory. Mluvil o tom ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
2: Podle nového průzkumu je první auto pro většinu Čechů stále hlavně otázkou rozumu. Nejčastější volbou je proto domácí Škodovka, u které prý oceňujeme spolehlivost, dostupný servis, levnější náhradní díly i to, že se s autem dobře jezdí. U prvního auta ve svém životě většinou nehledíme na prestiž, ale hlavně na bezpečnost, nízké provozní náklady a praktičnost. Z průzkumu vyšlo i zajímavé číslo. Většina lidí za své první auto utratí maximálně 400 tisíc korun. No, to já jsem třeba své první auto koupil za 5 tisíc.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 87 a tentokrát zamíříme do Španělska. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Queeni, Modern Talking nebo třeba Ricky Povery. To jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Španělské trio, které se proslavilo zejména díky jedné skladbě. Tahle formace byla jedna z mála, co svůj single přiložila do několika jazyků, třeba francouzštiny nebo italštiny. Tenkrát nikdo nečekal, že poslední single na desce bude mít takový úspěch. Rok 87, Mecano a Hijo de la Luna.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za necelé 3 minuty udeří 14. hodina, společnost vám dělá Signál Rádio. To nejlepší z 80. let zazní za moment Tony Braxton, Erasure nebo třeba Rod Stewart. Teď už nebudou chybět aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Bělohorská ulice na křižovatce s Kukulovou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Částečně blokují provoz, zdržíte se do 5 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Pěkné prosluněné odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Výstraha před požáry nově platí už pro celé Česko. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů kvůli dlouhodobému suchu, vysokým teplotám a zesilujícímu větru. Výstraha platí do odvolání. O víkendu navíc meteorologové očekávají teploty nad 32 stupňů. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního muže našli policisté minulý týden. Po druhém budou dál pátrat kontrolami břehů a okolí. Použijí i drony. Policie to uvádí na síti X. V souvislosti s letošními požáry zadržely řecké úřady od začátku roku už 281 lidí. Z celkového počtu bylo 252 osob zadrženo kvůli způsobení požáru z nedbalosti a 29 kvůli úmyslnému založení ohně. Řecko kvůli nebezpečí vzniku požárů zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti a několik regionů je klasifikováno jako oblasti s velmi vysokým rizikem požáru.
0: Co se děje v regionu?
2: I přes zákaz rozdělávání ohňů, který vydal magistrát na základě varování meteorologů před požáry, se stále najdou lidé, kteří v parcích grilují a vaří. Hned dvě grilovačky vedle sebe viděli strážníci o víkendu v pražské Stromovce. Strážníci provinilce nakonec odměnili pokutou 200 korun. Doplňme, že zákaz platí v parcích, zahradách a také v lesoparcích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Jejich zápasy bude sledovat Petr Plintovič.
3: Blíže k postupu má po úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci v Otroci prohráli 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně jasno. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území okolo 24 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď se budeme opět věnovat muzice z 80. let.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 13. srpna bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendární Madony. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Erasure teď s námi na Signál Rádiu. V roce 2009 navštívila Prahu Madonna. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Úvod patří skupině Casey and the Sunshine Band. 13. srpna 1983 jejich píseň Give It Up, kterou do svých chorálů hojně využívají fanouškovské sbory po celém světě, dobila britskou singlovou chart. Nakonec šlo o jediné zlato, které americká diskotéková parta v hitparádě Spojeného království uzmula.

Druhé zastaveníčko si dáváme s Madonou. Tento den před 17 lety totiž opět navštívila naší metropoli. Stalo se tak v rámci Sticky and Sweet Tour a do přírodního amfiteátru na Pražském Chodově přilákala 42 000 diváků. Od té doby přitom v Česku vystupovala už jen v roce 2015.

13. srpnový den roku 2011 pak měli důvod ke smutku příznivci Hany Hegerové. Legendární zpěvačka tehdy oznámila konec aktivní kariéry. Vedla jí k tomu touha se zbavit neustálého stresu, který sebou život koncertní umělkyně přináší. Svět opustila o necelých 10 let později, 23. března 2021.

0: navždycky celá, celý ptá.
1: Ať máte pohodový čtvrtek, vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Takhle zní Signál Rádio a Mel Akim. V Praze se chystá festival. Zůstaňte s námi dál a dozvíte se rozhodně víc. Vem Catherine and Waves nebo třeba Tina Turner se za chvilku postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Milovníky divadla dnes Honza Navrátil zve na už 23. ročník festivalu Letní Letna.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Včera v Praze odstartoval festival nového cirkusu divadla, hudby a vizuálního umění Letní Letná. Mezinárodní festival během necelých 3 týdnů nabídne to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a také muziky. Jedná se tak o jedinou přehlídku svého druhu a rozsahu v České republice a v okolních zemích. Návštěvníky čeká kromě večerních představení také bohatý divadelní program pro děti a stejně tak i doprovodný program, který je pro ně připraven z velké části zdarma a probíhá po celý den. Festivalový program nabízí od workshopů přes výtvarné nebo cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Pro děti jsou připraveny také příměstské tábory a pro rodiče pak hlídání během divadelních představení. Ve festivalovém areálu, který se od svého založení nachází v Letenských sadech v místě s výhledem na celou Prahu, je několik odpočinkových zón, stánků s občerstvením a také barů. Návštěvníci v něm tak mohou pohodlně strávit celý den. Prostor je samozřejmě přizpůsoben i pro handicapované. Na divadelní představení sem můžete zajít až do konce srpna. Tak hezký den přeje Honza Navrátil. She's crazy like a fool.

0: Proclaimers, I'm gonna be, za 2 minuty bude 15 hodin, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let, třeba R.E.M., Sandra nebo Paul McCartney zazní za chvíli. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 na Barandovském mostě, tady vás přibrzdí nehoda osobáku s nákladňákem. Zdržení je asi na 5 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další odpolední zprávy. Desítky hasičů hasí plameny na poli i v lesním porostu u obce Újezdec na Klatovsku. Zasahuje tu 10 cisteren a byl také vyhlášen třetí stupeň poplachu. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfúze chybí krev, a to konkrétně skupin A a 0. Ústav proto vyzval k darování krve, protože zásoby jsou na kritickém minimu. Nedostatek mají také další pražské nemocnice. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Cena nafty pak poklesla o 60 haléřů na průměrných 44 korun a 6 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Přístavu v Rotterdamu v Nizozemí došlo k výbuchu. Informuje o tom agentura Reuters, která se odvolává na tamní policii. Příčina incidentu je podle ní zatím neznámá. Hlášený je jeden mrtvý a několik zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Další z obchodních řetězců přišel do hlavního města. Dánský Normal otevřel včera svou první pražskou prodejnu v Atriu Flora a zítra otevře další v galerii Butovice a další pak chystá na září. Obchod se specializuje na kosmetiku, sladkosti a zahraniční produkty, které propagují známí světoví influenceři na sociálních sítích TikTok a také Instagram.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za atletikou. Česká čtvrtkařská hvězda Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49,81 setin. A český desetibojař Vilém Stráský se na mistrovství Evropy v disku zachránil až třetím pokusem. Hodil 42,60 setin a celkově tak klesl na osmou příčku. Vedení si pojistil Leo Neugebauer.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty měříme od 25 do 30 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší den bude s většinou jasnou oblohou. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu maximálně do 5 metrů za sekundu. S deštěm zítra nepočítejte. Teploty naměříme od 27 do 32, na horách pak kolem 22 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Vývoj a výroba osobního auta je dnes rychlejší, než byste si mysleli. Víc za moment na Start Madonna, s vámi stále Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Sandra teď s námi na Signál Rádiu. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dlouho trvá vývoj zcela nového automobilu? Třeba toho, co jste si nedávno koupili. Doteď cesta od nákresu po funkční prototyp běžně trvala kolem 3 let. Nicméně jedna ze známých značek nyní dost pokročila. Od nákresu až po reálné auto na silnici se to povedlo za 405 dní. Jeden rok a 40 dnů, to je zatím nejkratší doba mezi výrobci, navíc se jedná o plug-in hybridní supersport. Z 0 na 100 vystřelí za 2,6 sekundy a dosáhne rychlosti až 350 km za hodinu. Pokud byste chtěli takový vůz si pořídit, bude to docela těžké. Vyrobí se jen 499 kusů.

0: velká hitovka, která nestárne. Van Halen a Jump na Signál Rádiu. S běžícím se víkendem bych rád ještě připomněl náš web, protože znovu jsme pro vás vybrali ty nejlepší akce, které můžete zažít. Zavítat můžete třeba na Mezinárodní pivní festival, taky Krojované hody nebo Vojenský den. Zkrátka to všechno jsou události, které vás pobaví s celou rodinou. Stačí zajít na náš web, naplánovat, vybrat a pak si všechno užít. Tak se mrkněte na signalradio.cz a při té příležitosti zavítejte třeba i do našeho archivu, kde máte všechny díly Miluju Prahu nebo rozhovory, které se odehrály v našem vysílání.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Kim Wilde ve vysílání Signál Rádia. Bude 3:15, čas, kdy mě vystřídá Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Co jsi dělala, krom toho, že jsi vysílala včera večer?
1: Včera večer? Jo, ty, hele, šla jsem domů pak.
0: Jak jako domů?
1: No, po vysílání jsem šla domů.
0: No a zvedla jsi hlavu k nebi?
1: Zvedla jsem hlavu a nic jsem neviděla.
0: Ano, protože ty jsi vysílala 9, no, takže jsi propásla zatmění, ano. Ale zajímá mě, jestli jsi viděla padat hvězdy.
1: Taky ne. Schválně jsem vyšla ven, ale prostě nebylo vidět. Hmm.
0: Měla jsi úplně stejnou smůlu jako já.
1: Jo.
0: Já jsem pozoroval třeba ještě v 11 večer, jestli náhodou aspoň jedna, víš, abych jako si něco přál, když padá ta hvězda.
1: Aha.
0: A nic.
1: A nic.
0: Tak jsem si vzpomněl na Dalibora Jandu a zpíval jsem si, padá hvězda do tvých vlasů.
1: Aspoň nějaká, viď?
0: Aspoň nějaká. Tak možná i toho se dočkáte po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně, Terka s vámi a já se budu těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: I love you always forever. S tímto krásným vzkazem na Signál rádiu zavíráme 15. hodinu. Na chvilku poodstoupíme od hudby, koukneme na silnice a poslechneme si zprávy Honzy Navrátila, ale potom už se k 80. zase navrátíme, a to například s Kim Carnes nebo Philem Collinsem a Philipem Baileym.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme do ulice Opletalova na Praze 1, kde počítejte s blokovanou komunikací ve skoro celé její šířce kvůli nehodě autobusu a osobního auta. A pokud míříte po Pražském okruhu na trase Ruzině D7, tak na 28. kilometru dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobákem. To by bylo pro tuhle hodinu vše. Vy mějte šťastné cesty se Signál rádiem.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaši pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne se Signálem, opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Opoziční starostové a nezávislí kritizují vládu za nedostatečné řešení sucha. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
2: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů, ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství.
1: Doplňme, že premiér Andrej Babiš v souvislosti se suchem oznámil, že dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Uvedl také, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Příští ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas, oznámila to Evropská vysílací unie. Bulharsko letos v květnu vyhrálo její 70. ročník. A rumunská společnost Nuclear Electrica dnes kvůli přetrvávajícímu suchu odstavila druhý a zároveň poslední reaktor jaderné elektrárny ve městě Cernavoda. Podle rumunských médií nebude elektrárna v následujících minimálně 10 dnech s největší pravděpodobností opět fungovat.
0: Co se děje v regionu?
1: Lidi v Praze i letos trápí velké množství tramvají, které nemají klimatizační jednotku. Na webu se objevila stránka, která na základě dat z platformy Golemio ukazuje, kolik tramvají v reálném čase jezdí bez klimatizace. Zájemci ho naleznou na adrese smrdíme.cz. Pražský dopravní podnik přitom problém nespochybňuje. Na postupném vybavování starších tramvají klimatizací intenzivně pracuje.
0: Sport.
1: Beach volejbalový pár Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok se stejně jako duo Jakub Šépka a Jiří Sedlák probojoval do play-off mistrovství Evropy. Naproti tomu David Schweiner a Tadeáš Trousel vypadli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále jasno a teploty měříme i kolem 30 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší, tedy páteční den, nám nabídne většinou jasnou oblohu. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu. S deštěm určitě nepočítejme a zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty od 27 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 16 hodin. Na signálu pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio.
3: Krásný čtvrtek všem. Ze studia Signál Rádia vám pozdrav posílá Terka Veselá. Máme tady čtvrtou hodinu odpolední, ta je možná pro mnohé ve znamení konce pracovní doby, tak pokud zrovna míříte domů, snad se vám pojede lépe s Kim Carnes nebo Philem Collinsem a Philipem Baileym. A nebudeme zůstávat jenom u hudby a zastavíme se i v Hollywoodu. Tak u toho buďte s námi, ale nejdřív samozřejmě hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ethan Sharp a hit You, takhle pěkně vám hrálo Signal Radio. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, který si mimo jiné zahrál ve filmu Rocky 4, bude hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností bude 50. výročí čtvrtého pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z pořadatelské agentury má herec mnoha akčních rolí dost složitý osud.
1: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160. Vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8letém boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
0: Pokud tedy Dolpha Lundgrena rádi uvidíte naživo, Noc s legendou Hollywoodu proběhne 12. prosince v pražském Slovanském domě. A vstupenky jsou už k zakoupení.

0: Půl páté se vezete na vlnách těch nejlepších osmdesátek a pokud nejste jenom milovníky hudby, ale i knížek, máme pro vás naprosto skvělé letní čtení, a to knihu Mikulášovy nevydařené cestálie. V ní se dočtete o neobvyklých zážitcích, dramatech, nehodách, zkrátka nudit se prostě nebudete. A právě tuhle knížku vám nabízíme. Nebude to ale jen tak, musíte ji vyhrát, a to zítra ráno v kvízové hře Ano nebo ne. To bude probíhat v ranním vysílání, které tentokrát bude s kolegou Lukášem Bláhou. A když se vydaří a vyhrajete, tak se těšte, že ke čtení přihodíme i náš povedený rádiový hrníček, protože s kávou nebo čajem se přeci jenom čte o trochu lépe. Tak už zítra držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Jste se Signál rádiem, kde se čas zastavil v osmdesátkách. I právě proto se to snídá klidně ve 4:45 odpoledne. A v čase se zastavíme už za chvíli i s Whitney Houston a hitem One Moment in Time. A potom nebudou chybět ani Gibson Brothers nebo Queenie.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: To je Zdeněk, kamionář, Krkonoš, jo, a půjdeme do Depeše. Pro všechny, kteří mají dobrou náladu, jo, všechno lepší do rádia a všechno lepší dobrým lidem.
3: Já bych chtěl písničku od Škorpíku zahrát pro Evu, že na ní myslíme v Brně, protože rádio Signál je skvělý a pro kámoše Staňu a pro všechny, co mají rádi, celý rádio Signál. Díky moc, čau.
1: Až zazní výzva. Zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Za 3:05 to je čas na hodinách Signál rádia. Pro nás to znamená, že se opět po hodině vydáme na silnice a předáme mikrofon Honzovi Navrátilovi. A pokud vás zajímá, jaké osmdesátky nás přivítají v nové hodině, tak to budou ty od Diany Ross, Albana a Romany Power nebo Škorpionu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme do ulice Opletalova na Praze 1, kde počítejte s blokovanou komunikací ve skoro celé její šířce kvůli nehodě autobusu a osobního auta. A ještě se přesuneme na D8 ve směru na Ústí nad Labem, kde na 20. kilometru počítejte s hromadnou nehodou 3 osobních aut. Na obou místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Česko má za sebou zátěžový test aplikace e-doklady. Ten přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Sdělila to Digitální a informační agentura, která zkoušku považuje za úspěšnou. Doplňme, že aplikace e-doklady funguje už více než 2 roky a eviduje téměř 975 000 uživatelů. Podvodníci v Česku se zdokonalují. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači nebo mobilu dotyčného a ohrozí jeho data a také peníze. Polsko zadrželo Rusa naverbovaného ruskými tajnými službami. Plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím, uvedl to polský premiér Donald Tusk.
0: Co se děje v regionu?
2: Zpřísnění úklidu v ulicích hlásí radnice Prahy 5. Důvodem jsou stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku. Do ulic tak vyrazí i radniční úředníci, kteří budou pořizovat fotografie uklizených míst a vysypaných odpadkových košů. Radnice navíc kvůli letním vedrům zavádí také noční svoz odpadu.
0: Sport.
1: V pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Jejich zápasy bude sledovat také náš sporták Petr Plintovič.
3: Blíže k postupu má po úvodním zápase 3. předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci v Otroci prohráli 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme od 25 do 29 stupňů. V noci na pátek bude obloha jasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s většinou jasnou oblohou. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 5 metrů za sekundu. S deštěm zítra určitě nepočítejme a teploty naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách bude o 10 méně, kolem 22. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
4: Hezké odpoledne i ode mě. Já vás vítám v nové hodině 80. Playlist je nabitý, uslyšíte Diana Ross, Škorpiony, Ricka Astleyho a spoustu dalších. A kromě toho si i společně posvítíme na to, kvůli čemu jsme vlastně nemocní, když jsme dlouho v klimatizovaném prostředí. Jestli to je kvůli chain reaction, se dozvíte za chvíli.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Send me an angel, velká pecka nejen 80. let, ta nám zpříjemnila čtvrteční odpoledne. Už za chvíli zazní i Annie Lennox nebo Rick Astley, ale nejprve si pojďme říct, jak je to vlastně s těmi klimatizacemi v létě. Je sice pravda, že se stává, že je někdo nemocný po častém pobytu v klimatizovaném prostředí, ale asi vás překvapí, že chlad jako takový na to nemá skoro žádný vliv. Naopak, v těchto vedrech je chladnější teplota pro tělo úlevou, ale velmi záleží na tom, jak velkým a jak častým teplotním výkyvům tělo necháváte vystavovat. Když je venku třeba 35 a uvnitř 20 stupňů, tělo dostává při každém přechodu docela zabrat. A problémem může být i samotná klimatizace v případě, že se pravidelně nečistí. V jejich filtrech se totiž může hromadit prach, nečistoty a při nevhodných podmínkách i plísně, které potom dýcháme spolu s ochlazeným vzduchem. Takže klimatizace rozhodně není nepřítel, v těchto vedrech může být naopak velkým pomocníkem. Jen je potřeba to s chladem nepřehánět, nedělat z kanceláře lednici a hlavně se o klimatizaci pravidelně starat. Tak buďte hlavně zdraví a teď už slibovaná Annie Lennox.

0: Jasnou zprávu jsme na Signal Rádiu dostali od Olympiku a co dalšího je více než jasné je to, že už za chvíli zaspívají Laura Branigan nebo Nick Kamen a že si taky pustíme hit z našeho Magiče, tak si to nenechte ujít už za chvíli.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 3 minuty 6, za 3 minuty 3/4 na 6, pardon, čas, kdy z éteru signál rádia mizí Nick Cayman, ale taky čas na to oprášit náš magneťák.
1: Magneťák signál rádia.
0: V dnešním magneťáku se vrátíme na konec 80. let a přehrajeme si britskou popovou skupinu Big Fun. Ta vznikla v roce 1988 a tvořila ji trojice mladých zpěváků, kteří se zaměřovali hlavně na taneční pop a typický zvuk konce 80. Přestože spolu působili jenom několik let, stihli vydat mnoho úspěšných singlů a jedním z nich je A Handful of Promises z roku 1989, který si dnes pustíme. Jak už samotný název napovídá, jde o písničku o lásce, důvěře a slibech a samozřejmě nechybí chytlavý refrén ani 80-tové synťáky. Tak se o tom pojďme na vlastní uši přesvědčit.
1: Magneťák, signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 17. hodinu na Signál rádiu uzavíráme ve velkém stylu s Eltonem Johnem. Hudební štafetu předá do další hodiny Niku Kershovej, Enigmě nebo OMD, ale předtím ještě stihneme dnešní poslední dopravu a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme na jižní spojku ve směru na Barandovský most, kde se srazila dodávka s osobákem na pomezí Modřan. Takže počítejte, že tady je neprůjezdný pravýjezdní pruh a dost pravděpodobně se tu bude tvořit kolona. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastné cesty pro dnešní podvečer.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezký čtvrteční podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Vláda začíná s přípravou státního rozpočtu na příští rok. Podle premiéra Andreje Babiše začnou v příštím týdnu schůzky šéfů jednotlivých rezortů s ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednat budou právě o rozpočtu na rok 2027. Národní koalice proti suchu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, řekl to premiér Andrej Babiš. Na boji proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Premiér také dodal, že ministr zemědělství Martin Šebestián má za úkol předložit speciální zákon, který má specifikovat 20 nových vodních nádrží a že voda se musí stát veřejným zájmem. Pražský městský soud už obdržel spis i rozhodnutí v případu údajného čínského špiona. Po dokončení překladu do čínštiny ho bude moci rozeslat účastníkům. A na pražskou Kbelskou ulici může od dnešních 16 hodin a 30 minut opět v plné míře doprava. Skončila část její opravy spojená se zúžením na jeden pruh v každém směru. Oprava frekventované silnice začala 2. července. Práce měly původně skončit až v sobotu.
1: Co se děje v regionu?
2: Řidiče na pražském okruhu čekají v následujících měsících opravy dvou úseků vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá mezi Kunraticemi, Hodkovicemi a Jesenicí obnovit povrch za téměř 144 milionů korun, přičemž provoz zůstane zachován ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Práce mají skončit v říjnu a jejich cílem je prodloužit životnost vozovky, snížit hluk a také zvýšit bezpečnost jízdy.
1: Sport.
2: Obhájce titulu Jakub Padlejch postoupil na mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80,92, pak už nepokračoval. A disciplinární komise potrestala fotbalovou Spartu za výtržnosti fanoušků v utkání proti Zlínu pokutou 160 000 korun. Ostrava zaplatí 120 000.
1: Signál Rádio, počasí.
2: V noci na pátek bude obloha jasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s většinou jasnou oblohou, s deštěm určitě nepočítejme. Vítr v pátek zafouká od jihovýchodu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 22 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 13. srpna. Hezký zbytek dnes naší muzikou, kterou posílá Terka, přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky za dnešní zprávy. Já vás vítám v 18. hodině. Čeká nás opět plno hudby, ale jako každý jiný všední den si slovo ujme i kolega Jirka Svoboda, který se vrátí po časové ose za různými 13. srpny. A připravím vás na to, že tohle datum naši republiku nejednou vystavilo přírodním katastrofám. Tak se to nenechte ujít, ale pro teď vám pohodový poslech přeje Terka Veselá.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To byly OMD a Enola Gay, už za chvíli Suzy Quattro, ale ještě předtím kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio, je 13. srpna, den, kdy v roce 1604 schořely Karlovy Vary. Při velkém požáru lehlo popelem 99 ze 102 domů, ale za připomínku stojí i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2002 na Česko v plné síle udeřily povodně. Zatopeno bylo například historické centrum Českého Krumlova. Voda zaplavila kamenný most v písku ze 13. století. V poledne se ocitla pod vodou také pražská Kampa. Kvůli výpadku proudu přestal fungovat Orloj. Ručičky se zastavily na čase za 5 minut 11 a prezident republiky Václav Havel tenkrát zrušil dovolenou v Portugalsku a vrátil se domů. V roce 1997 americká televizní stanice Comedy Central odvysílala první díl animovaného seriálu South Park. V roce 1961 se začala stavět berlínská zeď. Vysoká byla 3 až 4 metry a jejím cílem bylo zastavit emigraci východních Němců na západ. Hranice se opět otevřely po roce 1989, kdy se začalo s jejím odstraňováním. V tento den v roce 1889 byl patentován mincovní telefonní automat. A v tento den byla v roce 1874 vynalezena sprcha.

0: V půl sedmé se necháváte unášet vlnami Signál Rádia. Už za pár minut nás kolega Luboš Dvořák vezme na výšlap do Tater, ale ještě předtím stihneme hity od Michaela Jacksona, Aerosmith a Spani.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio, které je to pro vás ve dne v noci s hudbou 80. let, ale tento týden i s postřehy od našich sousedů, od kolegy Luboše Dvořáka.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka, třeba jako na Maliné Brdo nad Ružomberokem. Kabiková lanovka už vozila první lyžaře a turisty před více než 60 lety. My jsme tam vyrazili pod základní tábor, tedy na parkoviště, autem. První velké překvapení bylo, že se za parkování v létě nic neplatí. V prvním výškovém táboře opustíte horní stanici a jste vystaveni volnému pohybu. V zimě to samozřejmě k další sedačkovce vezmete šusem. V létě těch pár stovek metrů musíte dát pěšky, ale cestou jsou 2 bary a útulny, takže pohoda. Jízdou hore kopcom se už otevírá vpravo výhled na vysoké i nízké Tatry, pak na severní Choťské vrchy, za kterými je Jánošíkova Terchová, a vlevo Velká Fatra, na které vlastně stojíte. Bezbračné výhledy přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: S hudbou 80. let jsme se dostali k 7. hodině. Krásný večer vám přeje Terka Veselá. Máme tu čerstvý playlist, který započne Tina Turner s hitem We Don't Need Another Hero, ale kromě dalších skvělých singlů zamíříme i do pražské botanické zahrady, kde vykvetla velmi vzácná rostlina. Tak se tam za chvíli setkáme, prozatím ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Večer nám zpříjemnila Sandra hitem Hi, hi, hi, ale teď se na chvíli přesuníme do pražské botanické zahrady, kde se podařil vypěstovat opravdu zajímavý kousek. Ve skleníku Fata Morgana totiž právě vykvetla velmi vzácná rostlina Osa pulchra, která ve volné přírodě pomalu mizí. Roste jen na malém území Kostariky a Panamy a v Kostarice jsou známé pouhé dvě populace, z nichž každá čítá zhruba 30 rostlin. Pražská botanická zahrada je získala ze semen už v roce 2019 a poprvé vykvetla před 2 lety, ale letošek přinesl květů mnohem, mnohem více. A zajímavostí je, že její velké květy jsou výrazně cítit hlavně v noci, protože je opilují netopíři. Tak pokud budete mít cestu kolem Troji, můžete tenhle malý botanický unikát vidět na vlastní oči. Ale teď už se pojďme zase navrátit k osmdesátkám. We are family.

0: Na krásný ostrov nás vzala Madonna, dostala nás skoro do půl osmé. Na mě už tady svítí hity od Cutting Crew nebo Billyho Joela, tak na ty se můžete těšit už za okamžik. Ale taky je teď čas pro vás rozmyslet se, jestli byste nechtěli ať už sobě nebo komukoliv jinému zahrát nějakou písničku na přání. Máte čas do doby, než se v éteru ozve výzva na signály pro radost a jakmile se tak stane, tak určitě neváhejte a volejte 910 260 910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný

0: Na pohodové vlně se vezete se Signál rádiem a budeme tak pokračovat i skrze Signály pro radost.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dnešní písnička na přání putuje za Milenkou Kárlovou. Mě teďkon před chvilkou volala její kolegyně z práce Jana, která by tímto chtěla udělat radost. Je to takové překvápko, protože jsou teď v práci spolu, tak doufám, že společně poslouchají. A jelikož Milenka Kárlová má ráda jak jinak než Karla Gotta, tak dáme písničku od něj. A jelikož výběr byl přidělen mně, tak já vám posílám Kávu si osladím, protože jsem si říkala, že na to si budete moci aspoň trochu zatrsát a že by vám díky ní ta práce mohla trošku lépe utíkat. Tak Milenko, to je pro vás. Ještě jednou zdravím Janičku a mějte krásný večer. Kája je tady pro vás.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer, milí posluchači, i při 8 hodině večerně s vámi stále Terka Veselá, já vás moc zdravím. Před námi je další nadupaná 60-minutovka 80. V té nebude chybět například kapela Bangles nebo Kool & The Gang. Ale než se nadějete, tak nás navštíví i kolega Lukáš Bláha, který vám dnes řekne nějaké hudební zajímavosti. A ty budou například o Casey and the Sunshine Band, Madoně a Haně Hegerové. Tak pojďme rozjet další hodinu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Večerem vás provází Signál Radio, kde nastal čas na to předat mikrofon kolegovi Lukymu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti.
2: Úvod patří skupině Casey and the Sunshine Band. 13. srpna 1983 jejich píseň Give It Up, kterou do svých chorálů hojně využívají fanouškovské sbory po celém světě, dobila britskou singlovou chart. Nakonec šlo o jediné zlato, které americká diskotéková parta v hitparádě Spojeného království uzmula.

Druhé zastaveníčko si dáváme s Madonou. Tento den před 17 lety totiž opět navštívila naší metropoli. Stalo se tak v rámci Sticky and Sweet Tour a do přírodního amfiteátru na Pražském Chodově přilákala 42 000 diváků. Od té doby přitom v Česku vystupovala už jen v roce 2015.

13. srpnový den roku 2011 pak měli důvod ke smutku příznivci Hany Hegerové. Legendární zpěvačka tehdy oznámila konec aktivní kariéry. Vedla jí k tomu touha se zbavit neustálého stresu, který sebou život koncertní umělkyně přináší. Svět opustila o necelých 10 let později, 23. března 2021.

0: navždycky celá, celý ptá.
1: Ať máte pohodový čtvrtek, vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební.

0: Vaším společníkem pro dnešní večer je Signál Radio, které, jak jste si možná mohli všimnout, pravidelně každé úterý přináší nové díly pořadu Miluju Prahu Davida Černého. Každou neděli se potom můžete těšit na reprízu, ale zároveň pro vás všechny díly ukládáme v našem archivu na webu. A pokud byste si dřív než právě v tu neděli chtěli poslechnout nejnovější díl, už teď ho tam najdete. Tentokrát je řeč o Nuselském mostě, takže se dozvíte například, jak vypadaly některé návrhy, jak se liší od finální podoby nebo kolik problémů bylo nutné překonat. Tak se díl už teď můžete poslechnout na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

High on Emotion, doufám, že takhle se cítíte i vy díky tomu, že posloucháte Signál Radio. Pro dnešek se s vámi loučí Terka Veselá, ale určitě se nebojte, to hlavní zůstává. Od teď se můžete těšit na ničím nerušenou 80kovou jízdu, jenom třeba do konce hodiny vám budou hrát například ABBA, Phil Collins nebo Lionel Richie, takže lepší už to v podstatě být nemůže a já se na vás budu těšit opět zítra v 16. Tak pohodový večer.

Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Radio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak

0: prachy. Si.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.